Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Zaostřeno na region.
1: Krásný den. Už po třetí se setkáváme se starostou jihomoravského města Kuřim, Dragem Sukalovským, abychom zjistili, co je tady nového. Začíná další pokračování podcastu Zaostřeno na region, který tentokrát nemůžeme zahájit jinak než... Pane starosto, jak zvládáte aktuální vedra?
2: No, je to trošku složitější, ale musím říct, že osobně jakž takž docela dobře, a to hlavně díky tomu, že velkou část dne trávím v kanceláři, kde je klimatizace a bohužel není na celém úřadě, takže kolegyně v některých kancelářích to mají horší.
1: Odborníci varují, že ta vedra budou panovat i v příště. Jak se na to připravujete jako město?
2: Samozřejmě se na to připravujeme. To znamená to zabývat se tím, jak budou vypadat naše veřejné prostory, ulice, jaké druhy dřevin budeme sázet, jakým způsobem budeme šetřit vodou a naopak, jak získáváme nebo jak budeme hospodařit s vodou na zalévání. To se týká

0: třeba zeleně, tak tam jsme se pustili asi jako první obec vůbec v České republice do nějaké satelitní inventarizace zeleně, takže víme, kde se ty stromy nacházejí, víme, jak daleko třeba jsou od nejbližšího obydlí, víme, v jakém jsou zdravotním stavu a zda nejsou ohroženy nějakou chorobou nebo suchem a podobně. A to je takový základ.
1: Další podcast je Zaostřen na region se starostou města Kořem, panem Dragem Sokolovským. Mějte se krásně.
2: Zaostřeno na region.

0: zaostřeno na region.
1: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Brněnský dopravní podnik úspěšně spustil projekt digitálního sčítání cestujících. Má tak data, která chce využít třeba v reakci na vytíženost spojů a linek. Víc dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.
12: Byl vypracován software, který nám dává online informace, ale pak sype obrovské množství dat, tak abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů, na reakce cestujících.
1: Záznamy podnik využije mimo jiné pro řešení incidentů. Ráno mraky, odpoledne sluníčko a až 31 stupňů Celsia. Moravy z Brna Jitka Valášková.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, nekecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 €.
2: Já to miluju, miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jedeme s manželkou na hory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: Tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho až dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě. Ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je, no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam ová teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo,
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt?
2: Ne, ová,
0: je to ová. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete
1: grýlo.
2: Třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: páteční Hitrádio. Za 2 minuty, 6:45, my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vynobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Vranovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to
2: jo.
0: Jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme vysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bez rukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědějí, že na druhé straně je taky AI, že? Takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ten internet

0: ten má zakázal. Vypnul, celý vypnul.
1: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda, taky Alex Mor, no a samozřejmě taky aktuální dopravač. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
12: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
11: A teď i poctivé vánoční cukroví.
12: A cena?
11: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
12: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Přesně tak.
12: yum.cz.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v provozu v Blansku v ulici Kapitána Jaroše, v obci Boskovice dejte pozor na pohyb lidí ve vozovce, pozor, ať do někoho nevletíte. No a Olomoucká ulice v Brně Slatině je uzavřená rozhodnutí.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenily ty nejkurioznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím, v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne, hele Karle, já bych chtěl povýšit, a Karel, hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám, takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, Alright, páteční rád.

0: 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak tady jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
1: Taky.
0: Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
1: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohleto řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo
1: kolik
2: co bude.
1: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
0: No jasně.
1: Když dneska stojí nafta 45.
0: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
1: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
0: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám To tehdy padal déšť od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodou?
1: Já si to ukázat.
0: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec, jak tomu říká, tomu tanečku?
2: Nevím, ale prostě...
1: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
0: Tak jo, tak pojďme si dát zbyteček.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
14: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
13: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku v plynulosti. Zdržíte se na Brněnsku mezi Tišnovem a Rohoscem u odbočky na Hajánky, probíhají práce na silnici. Provoz je řízen Kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: Damiano David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát. Nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře.
1: Jo,
0: to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šel taky,
0: určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný.
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No jasně, tak to napsal pro mě, že jo?
1: You're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
2: Já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: No, ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další. Jo,
0: já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Ty blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor,
0: hele,
1: přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, čau, Patriku. Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžu si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj, od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí, jo. já jsem trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě
1: to nevadí.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: tak jedu do práce, tak co bych jinýho dělal, no.
0: Přesně.
1: Tak ať to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Čau.
0: James Blunt, Weissman na Hit Rádiu pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V září se do Brna vrátí festival Serial Killer. Největší festival seriálu ve střední Evropě se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou tvorbu, ale nově otevře také českou sekci. Poprvé dají organizátoři publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Festival potrvá od 23. do 28. září a první část programu už je dostupná na festivalovém webu. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čekají ráno mraky, odpoledne sluníčko a na teploměru až 31 stupňů. Počítejte se silnějším větrem. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ránko.
10: Krásný pátek, ježíš.
11: Snídaní šampionů.
9: To znělo jako... Ježiš, on je zase
10: pátek. Ne, pojďme konečně si už...

0: taky tady.
1: Bude víkend, já bych chtěla být v práci přes víkend. Je tady s námi i David, čau Dave.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Sia Cheap Thrill, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.
3: Hit Radio City Brno.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 8:15. Shakura, Whenever, Wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, který nepoužívají blinkr. A já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvlášť?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
0: no, ani energii. Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří
3: baterku, třeba přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježiš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor

0: Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment tady na Hit Rádiu. Blik, blik. Hit
1: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
3: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Brně v Ostravské ulici u křižovatky s Olomouckou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Zdržíte se nárazově a dejte pozor u Pohořelic. Po dopravní nehodě tam probíhají úklidové práce, ať do nikoho nevletíte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší? Jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Luci teďka.
0: Luci bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie.

0: Los Compañeros, Marquez, Basta na Hit Rádiu.
1: Basta.
0: Pojďme soutěžit.
2: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
4: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl by si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3 plus 1, když tak.
4: Vzal bych asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
4: 3.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
4: 1000.
0: Mm-hmm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
4: Nevím.
3: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
4: Ne.
3: Hele.
4: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
3: Bomba,
2: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
4: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
4: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
4: Super, děkuju.
3: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
3: ale boží.
0: Pikachu dobrý. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
4: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Gratulky, ahoj.
0: Taky.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju hezký den.
0: Asi za 2. A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Brněnsku na silnici 3. třídy u Řepky směrem od Lomnice probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. No a v Brně v ulici Skořebka probíhají stavební práce, počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
20: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a td. Mějte se, Myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc. Ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký
0: chtěl dát kvíz.
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naše posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem si myslel, že jsi to skrečoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus, chválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první čes společnou?
0: Vrata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možnosti.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, když jsem to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Poslední. Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy jste se nezvláznili, že? Dobrý, jo.
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam
2: objeví. Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Ben Kristoval 7. místo a kde je dneska?
0: Dneska ráno, zítra rádia.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Brněnský dopravní podnik úspěšně spustil projekt digitálního sčítání cestujících. Má tak data, která chce využít třeba v reakci na vytíženost spojů a linek. Víc dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.
12: Byl vypracován software, který nám dává online informace, ale pak sype obrovské množství dat, tak abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů, na reakce cestujících.
11: Záznamy podnik využije mimo jiné pro řešení incidentů. Ráno mraky, odpoledne sluníčko a až 31 stupňů Celsia. Takový bude pátek v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné páteční ráno.
14: Ahoj, hezký den.
15: Snídaně šampionů.
13: Se zbavil nevede ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 7 minut, krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se zcvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne?
1: No jistě.
0: No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 kousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky, už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozír na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám. V té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo. Krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož... Pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože kdo řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám, co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj, Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříň. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se ji nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: A nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě... Vovliv po dětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Rádiu v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát? Protože jenom abyste si představili, jo. Já teda když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak.
2: Co na střídečku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Hoobastank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Kam utíkáš?
14: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
13: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
14: A rolety mají taky?
13: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
14: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
15: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
16: www.ham.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Brně v Židenické ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu. No a počítejte se zdržením u Popůvek na D1 před Brnem. V koloně se zdržíte až 10 minut.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Summer Love. Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Ty říkáš, že to zkoušel, ale.
0: Hele, zkoušel jsem to, no tak jako sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se namaloval.
3: A to není běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Není, no. Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Tak taky nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo? Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc.
2: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září, takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hitradia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
6: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
5: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
7: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Klikni!
9: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na Fisher.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se, když se podíváte na největší světové celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta že je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song, páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden. Takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první fakt. Školní týden. Děkujeme. Je před náma víkend, takže si odpočiňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní? Budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz. Zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
3: Rozhodně se budeme těšit, máme za dvě minutky už 9 hodin na Hit Radio City Brno, vyrážíme na silnice, je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí, no a v Brně mezi Modřicemi a Želešicemi stojí porouchané nákladní vozidlo a provoz máme řízen kyvadlově jedním směrem, ale bacha, zdržíte se v obou, jo? Na Brněnsku mezi Šebrovem a Kateřinou a Vranovem, tady bohužel bouralo osobní auto do stromu, pokud jedete po D1, tak 188 km ve směru na Brno, tady je hlášeno porouchané nákladní auto a blokovaný máme jirný zní pruh. A také v Brně v Šírenicích došlo v ulici Rokitova k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Na místě máme záchranné složky a omezení dopravy zhruba do 9:30. Přejeme šťastné páteční cestování, jakékoliv dopravní info můžete opět posílat zprávou případně hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Tweet. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše. A to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Letošní léto přálo snad všem koupalištím. Zejména do těch brněnských teplé počasí přilákalo nebývalé množství lidí a návštěvnost přinesla hned několik rekordů. O nich nám více řekne mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
11: Koupaliště Riviera během sezóny navštívilo necelých 150 tisíc návštěvníků. Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenalo také koupaliště Zábrdovice. Podle předběžných údajů sem zavítalo přes 45 tisíc návštěvníků, což představuje nejvyšší číslo od začátku.
10: Významným dnem byl 27. červen, kdy padl teplotní rekord a obě místa celkem navštívilo skoro 10 tisíc návštěvníků. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvou hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou.
3: Padá to, že nám tam začíná přitápět v Brně a na jižní Moravě nás dneska čeká až 30, takže pokud máte dneska v plánu něco důležitého, no, rozhodně doporučujeme vyřídit všechno v dopoledním čase, protože je to ideální sluníčko, teplo a pátek k tomu, což je naprosto fantastické. Takže nachystejte spíš krém na opalování, dostatek tekutin a hlavně žádné prudké pohyby. Je pátek.
2: Hit Radio City Brno.
3: Na Hit Radio City Brno jsme nastartovali páteční dopoledne. S vámi je Igor Doležal, tak přeju, ať se nám daří, ale myslím, že to půjde. Bylo 9, přeju krásně.

Páteční dopoledne na Hit Radio City Brno dozněla i krásná Nelly Furtadou a pojďme opět otevřít vrátka pozitivním zprávám, kterých pravda není nikdy dost. A možná vás to i překvapí, protože víte o tom, že nahota může i zachránit život, no fakt nekecám. Ve Velké Británii dostali geniální nápad. Několik britských žen se rozhodlo, že budou v jezeře plavat nahoře bez, aby upozornili na problém, kvůli kterému se někteří zachránci při resuscitaci žen ostýchají odhalit hrudník. Fakt, že jo. Záchranáři totiž upozorňují, že když ženě na ulici nebo doma selže srdíčko, lidé kolem ní někdy váhají s oživováním. Nesnad proto, že by nevěděli, co dělat, ale protože si nejsou jisti, jestli je vhodné se jí dotknout nebo dokonce odhalit hrudník. A právě tady přichází na řadu trochu netradiční osvěta, méně studu, více zachraňování, protože u zástavy srdce opravdu není čas přemýšlet, jestli je společensky vhodné někomu rozepnout blůzku, tričko anebo sundat plavky. Každá minuta bez pomoci totiž může snížit šanci na přežití až o 10%, takže hlavní poselství celé akce, když jde o život, stud pravda musí stranou a plavky klidně taky. A já si říkám, proč by podobná osvěta klidně nemohla dorazit i na brněnskou přehradu. Tak co, dámy, zapojili byste se?

0: Nádherná to věc z roku 2007, Apologize One Republic. Posloucháte páteční hit Radio City Brno, přejeme super dopoledne. No a zajímavé je, že zpěvák kapely One Republic naspíval a napsal tuhletu skladbu jako úplně obyčejný hit, ale pak do ní vstoupil Timbaland, trošku ji předělal a najednou to byl obrovitánský hit roku 2007. No a poučení pro dnešek, když se něco nepovede, nemusíte se hned omlouvat, stačí počkat, až to zremixuje třeba Timbaland. No a pokud potřebujete se někomu omluvit, klidně mu pošlete tuhletu skladbu ještě jednou a napište mi na náš WhatsApp 728 890 848, jestli ten důvod a potřebu omlouvat se máte, já ten vzkaz moc rád předám.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. KIK. Víc než si myslíte.
4: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Máme rovné 3 minuty po 9:30, ladíte Hit Radio City Brno a teď tady mám něco pro všechny lesáky, zálesáky, prostě milovníky lesa. Já teda musím říct, že miluju procházky lesem a to nejenom podzimním a pokud jste na tom podobně, tak klidně i dneska po práci vyražte někam do lesa, protože máme tady zlatý podzim s lesy města Brna a každý den jsou na jednom místě schované 3 lesní zlaťáky. Každý má hodnotu 1 000 korun a já tady mám pro vás dnešní páteční indici, která vás ní může rozhodně dovést, takže dobře poslouchejte. Nemá být rozhledna na vrcholu kopce? Tahle není. V pohodě. Jsme v Brně, nejkreativnější městě zemí Koruny České, takže výhled je zaručen. Tak co tušíte, kde by zlaťáčky mohly dneska cinkat? Výhru je potom možné samozřejmě vyměnit za skvělé ceny, třeba od poctivého lesního medu zvěřiny nebo biohovězího až po poukaz na vánoční stromek nebo dřevo na zimu. Kompletní nápovědu i pravidla najdete na www.lesymb.cz. Tak to omrkněte a hlavně běžte dneska hledat. Zlaťáčky jsou opět v lesíku. Tyjo, hned bych vyrazil. Tak třeba se tam dneska potkáme.

0: Dneska by to šlo, hezké páteční dopoledne. A pokud máte doma dětičky, které je potřeba pořádně zabavit, tak doporučím vyrazit k nám do Brna na výstaviště, kde dneska startuje festival vědy a techniky, kam se rozhodně přesouváme i my, Hit Radio City Brno. No a v 10 hodin rozjíždíme náš živák, u mikrofonu bude Davča Máčala, tak se těšte, bude to zajímavé. No a já mezi tím můžu slíbit ještě Blink 182, Zaru Larson anebo Davida Guettu.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tématické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné páteční cestování, pohodu, klídek za volantem. No a pokud byste měli jakékoliv informace o tom, jak to vypadá na vaší trase, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí, a pokud jedete mezi Šebrovem, Kateřinou a Vranovem, tady bohužel bouralo osobní auto do stromu. Aktuálně tam máme hlášeno omezení dopravy při vyprošťování. Na trase z Pohořelic ve směru na Brno před sjezdem na Modřice stojí porucha dodávka, bacha na to. A také pokud byste projížděli přes Nové Sady, tady u nás v Brně křižovatka s Fuchsovou, tady bourala dvě osobní auta, ale zdržení máme minimální. Přejeme šťastné páteční cestování, v pořádku, dovalte tam, kam máte namířeno, a hlavně s Hit Radiem. Děkujem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
3: Freeport, jen 10 minut od Znojma. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk, domov na prvním místě.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční partneři, předsedové motoristů a SPD, Macinka a Okamura, kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo. Píšou to novinky.cz. Ochránci přírody se bouří proti vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Její financování dlouhodobě klesá. Pokračuje Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody.
5: My potřebujeme pečovat o přírodu, o krajinu, kterou máme kolem sebe. Potřebujeme, aby byla bohatá na diverzitu rostlin a živočichů, čili takzvanou tu biodiverzitu, protože bez toho ta krajina prostě nefunguje. Potřebujeme, aby se zadržovala voda tam, kde spadne, a ne aby stekla někde do přehrady a tam se vypařovala.
4: Omezení těchto financí ohrožuje podle ochránců kontinuitu péče všech zainteresovaných osob a skupin. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. No a tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech a vyrovnání New Yorkského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američan Lernera Týna.
6: Aktuálně máme venku kolem 20,5 stupně Celsia a dneska odpoledne v Brně a na Jižní Moravě dorazí i skoro 30. Takže pokud jste si ráno stejně jako já oblékli dlouhé kalhoty, mikinu anebo svetr, tak gratuluju, protože jste si stejně jako já objednali vlastní saunu. No ale kdo se v sauně aktuálně nenachází, tak to je kolega David Máčala, kterému tímto předávám slovo.
2: Právě tu je Hit Rádia City Brno.
7: V sauně se nenacházíme, ale jak tady peče a opírá se sluníčko na brněnské výstaviště, tak samozřejmě tady teplo je. Dobré dopoledne, jestli jste ve škole nikdy nebyli moc velcí kámoši s předměty, jako je fyzika, chemie, matematika nebo biologie, vůbec to nevadí. Ba naopak si troufám tvrdit, že speciální živé vysílání Hit Rádia City Brno z Festivalu vědy a techniky, které právě teďka startujeme, a i festival samotný vám tyhle předměty může ukázat tak jako trošku jinak, než jako ve škole, jak je znáte. Potvrdí mi to snad i muž, kterého vždycky velice rád vidím i slyším přes náš éter, a je to ředitel brněnské hvězdárny, která tento festival vědy a techniky pořádá. A je to Jiří Dušek. Jirko, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
8: Pěkné dopoledne.
7: Je to tak, že festival vědy není jenom určený pro ty milovníky vědy, přírodopisu, chemie, matiky, fyziky.
8: Já říkám, že ta akce je určená jak pro laiky, tak odborníky, pro malé i velké, pro chytroliny i ty méně chytré, protože tady jsou skutečně velmi odborné záležitosti, elektronová mikroskopie nebo stavba umělých družic, ale taky tady jsou zábavné hry pro nejmenší děti. Takže skutečně tady podle mě se najde tu zábavu a poučení každý. A ono to není jenom o přírodních vědách, ale máme tady expozici třeba o archeologii, nebo Ústav pro jazyk česky, takže kdo má rád jako literaturu, tak se taky najde svoje.
7: No musím říct, že když jsem přijížděl sem do rádia, protože jsme na brněnském výstavišti, Hit Radio City Brno je v pavilonu Morava, měli jsme to fakt jako nejblíž, co to jde, pár kručků. Ano, no jasně, přišli jsme pěšky, ale máme tady i auto, ze kterého tedy hraje naše rádio. No chtěl jsem říct, že jsem potkal miliardu lidí, teď kolem nás prostě tady děcka sedí, koukají se, prochází, žasnou nad vědou. Jako dobře jste to zařídili, že děcka nemusí sedět ve škole zavření, ale že jim tu vědu ukazujete jinak.
8: No proto to taky děláme hnedka první víkend v září, kdy ještě ta škola není úplně rozjetá a navíc je pravděpodobně, že bude hezké počasí. Jako miliarda dětí tady asi není, jo, to zase jako ne, ale myslíme si, že dneska dopoledne tak kolem 5000 dorazí, protože my tady máme takové divadle, v Rotundě máme divadlo vědy, kdy se tam předvádí různé fyzikální, matematické, chemické experimenty a jenom tam se zaregistrovalo 2500 návštěvníků.
7: Co by neměli minout návštěvníci, když dorazí? Pojďte vypíchnout něco.
8: Všechny ty expozice jsou úžasné, protože tady je vlastně 105 vystavovatelů, které se stará více než 300 lidí, na těch stáncích více než 300 lidí, ale co si myslím, že je fakt nejzajímavější, je právě to, co se odehrává v Rotundě, to je novinka, vlastně my jsme tu Rotundu nikdy neměli k dispozici až letos poprvé, takže tam jsou právě ty experimenty z divadla vědy, ale také tam jsou třeba jakoby setkání s vědci, diskuze, přijde tady člověk z Evropské kosmické agentury nebo z Evropské jižní observatoře, z hnutí z Vaš vědu a podobně, takže to stojí za to přijít do té Rotundy. A hlavně všechno je zdarma.
7: No, to je to důležité říct. Já jsem se chtěl zeptat, vstupenky, kde se ženou, ještě jsou. Takže v tom je to ojedinělé, že tyhle ty všechny atrakce jsou opravdu zdarma pro každého.
8: Ano, díky vstřícnosti města Brna, Jihomoravského kraje a celé řady sponzorů je vlastně ta akce zdarma, protože skutečně smyslem je ukázat, že vědci nejsou žádní suchaři a že ta věda a technika je strašně důležitá pro náš každodenní život, vlastně i pro vysílání tohle rádio.
7: No a zdarma je také váš festival Planet, který pořádáte pravidelně na brněnské hvězdárně, takže já se musím zeptat,

0: za všechny posluchače, posluchačky, za všechny Brňáky, Brňačky i Jihomoraváky obecně. Festival Planet bude i v příštím roce a chystá se nějaký nový model?
1: Jasně. To je dvě nejčastější otázky. Jestli už ty planety svítí a druhá otázka, jaký bude model v příštím roce. Tak vzhledem tomu, že festival letošní skončil, tak planety už nesvítí a jaký bude model, to neprozradím. Ne, protože bych to nechtěl a my to ještě nevíme. My vždycky září začneme diskutovat o tom, co bude. Námětů máme spoustu a myslím si, že, nebo aspoň doufám, že to bude opět hezká podívaná jako v minulosti.
0: A nechcete to natáhnout na další termín, protože já se potkávám s lidma, oni vždycky říkají, já jdu na ten festival Planet a já říkám, no jo, ale to už skončilo, to byl týden. No.
1: Je to vždycky týden červenci a týden srpnu, vždycky 7 dní, takže dohromady 14 dní. Jako samozřejmě ty tlaky na to jsou, abychom ten festival prodloužili, ale já teda musím říct, že mě stačí dva žaludeční vředy, nemusím jich mít víc. Za každý týden jeden.
0: Navíc, vy co jste to nestihli, přátelé, tak můžete dorazit právě na festival vědy, protože tady pár modelů máme.
1: Ano, přímo tady vlastně vedle našeho místa, kde vysíláme, máme model, který jsme předvedli loni, litosféru, to je planeta Země bez vody. A tím nechceme jakoby nějak odkazovat na současnou situaci, ale vlastně ten model ukazuje, co je na dně oceánu a na dně moří, jak vypadají kontinentální desky a podobně.
0: Pan Jiří Dušek z Brněnské hvězdárny odstartoval naše speciální živé vysílání Festivalu vědy a techniky, který je, já mám pocit, čím dál tím větší.
1: Ano.
0: Jako...
1: My co samozřejmě máme jakési jenom odhady, ale vzhledem tomu, že jsme začali v půlce pavilonu A, teďka máme, loni už jsme měli celý pavilon A, ale to jsme ještě přihodili rotundu a pořád se tam jako máme ještě kam jako zvětšovat, protože evidentně chodí víc a víc lidí. Tak ano, je to populárnější, no mám z toho radost.
0: A my z toho máme taky radost a máme radost, že u toho můžeme být. Děkujeme moc za pozvání, no a samozřejmě držíme palce, ať se i letošní ročník vydaří.
1: Bezva, děkuji.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A to živé vysílání se v tuto chvíli nachází na festivalu vědy na brněnském výstavišti. Opravdu, vy, co nás znáte, víte, že my klasicky to studio máme v pavilonu Morava a teď jsme se přesunuli k pavilonu A, což je naproti. Fakt jsme to měli kousíček, úplně nejblíž, co to jde. A já mám velkou radost, že v rámci festivalu vědy si můžete vyzkoušet taky letecký simulátor. A proto je tady také Veronika Hamanová z Univerzity obrany. Verčo, vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj.

0: dobře.
1: Stačí, že si můžeš užívat ty výhledy.
0: To je dobře, tak přece jste Univerzita obrany. Kde si to vyzkoušíme? Kde si to můžu vyzkoušet? Ve vašem stánku?
1: Ano, je to na našem stánečku, sídlíme v pavilonu A1. Na rohu uvidíte nás, je tam spousta zelených lidí, máme zelený stánek.
0: Co dalšího můžu u vás objevit, vyzkoušet?
1: Takže kromě toho simulátoru bojového letounu si u nás můžeš vyzkoušet fyziologické měření zátěže. Lidově tomu říkáme měření stresu, takže určitě doporučuji. Mm-hmm. Potom máme novinky v oblasti proviantu, nějaké meteorologické pokusy, potom pro děti velmi atraktivní pájení desek plošných spojů, které pípají a blikají, takže to je velmi atraktivní. A poslední je možnost vyzkoušet si postavit samonosný Da Vinciho most.
0: A to mě zajímá. Kdo by nevěděl, samonosný Da Vinciho most, co to je?
1: Takže je to vlastně most, který stojí, když si představíme řeku, tak má na jedné straně pilíř a potom až na druhém břehu pilíř, že tam nejsou žádné pilíře, které by byly ukotvené v té vodě. A vlastně je postavený tak, že samotná ta konstrukce toho mostu drží a nepotřebuje právě ty speciální pilíře postavené v té vodě.
0: Žádné hřebíky, nic takového.
1: Žádné hřebíky, je to vlastně jenom z klád.
0: Uhum. A ještě co mě zaujalo, tak ty jsi říkala, že si můžeme vyzkoušet hladinu stresu nebo něco takového?
1: Ano,
0: něco
1: měření fyziologické zátěže, lidově tomu říkáme měření stresu.
0: Já myslím, že je pátek, že už se blížíme víkendu, že ten stres by mohl být menší a pokud ho nechcete mít vůbec, tak být váma vyrazím právě na Festival vědy na brněnské výstaviště. Já jsem si teď povídal za Univerzitu obrany s Veronikou Hamanovou. Já moc děkuju za pozvání a ať se festival vydaří.
1: Děkujeme moc, stavte se.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Co víc si přát, než slyšet z playlistu Hitrádia City Brno písničku Friday I'm in Love od kapely The Cure právě v pátek dopoledne. My jsme na festivalu vědy a techniky na brněnském výstavišti. Já jsem moc rád, že je tady kolem nás i spoustu dětí a docela mě mrzí, že za mých mladých školních let festival vědy se nekonal, protože děcka, které tady jsou, nemusí sedět v lavicích, ale můžou si užívat právě tu vědu všemi smysly. Mám tady kluky Mirka a Filipa. Borci, ahoj, vítejte v našem živém vysílání.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No vy jste slušně vychovaní. Já jsem myslel, že řeknete ahoj a vy hezky dobrý den. Tak kluci, jaké to je? Je to lepší, než sedět v lavicích?
2: Určitě, určitě.
1: V čem je to lepší?
3: Nemusíme se učit.
2: Jako můžeme se tady... Jako všechno tady můžeme dělat, jako nevím co.
1: No, co vás zaujalo nejvíc? Už jste si to prošli? Už jste měli čas si to projít?
3: Jo, prošli jsme si to, je to pěkné, i dobré aktivity tu jsou.
1: Jaké? Pojď říct, co tě tak jako nejvíc zaujalo, kde tě to nejvíc bavilo.
3: Motokáry a no další. Bufet.
1: Bufet, taky dobrý, ale tam si nic nemusel zkoumat, co nějaké zkoumání, nějaká věda, něco, víš, jako...
3: Třeba ty 3D tiskárny.
1: 3D tiskárny.
2: Jo, 3D.
1: A ještě jste nám neřekli, z jaké základní školy jste?
3: My jsme z Dolních Dunajovic.
1: Dolní Dunajovice, no jo. Ale tak tam je dobře i ve škole, ne? Jsou na vás paní učitelky hodné a už vám slibili nějaké zkoušení a písemky teďka na začátku školního roku. No to přijde, já myslím, že příští týden, co, už něco, pamatujete si něco z loňského roku?
2: Už to nastane, no.
1: Pamatujete si něco z loňského roku, nebo jste všecko pozapínali?
3: No, nic.
2: Taky nic, no.
1: Ostatně paní učitelky si to hezky zkontrolují, co nevidět. No, tak borci, já vám moc děkuju za milý pokec, běžte si užívat vědu a techniku, věřím, že se vám to tady bude ještě dál líbit. Mirek a Filip ze základní školy Dolní Dunajovice byli našimi hosty. Díky moc, ahoj.
3: Děkuji.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
2: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na Festival znojemských vín k Rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
1: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio. Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Pokud byste se chtěli stát detektivem, tak si myslím, že byste rozhodně neměli minout Festival vědy a techniky na brněnském výstavišti, který dneska startuje pod taktovkou brněnské hvězdárny, ale máme tady také třeba Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky. A Radku Walterovou. Radka Walterová, omlouvám se za to zkomolení příjmení. Tak Radko, já vás moc zdravím a zeptám se, jak se tedy můžu stát detektivem u vás?
2: No, my vás rozhodně zveme na náš stánek do pavilonu A2 a na našem stánku vám chceme ukázat, jak se stát vlastně vědeckým detektivem a terénním zoologem. Chceme ukázat, že vlastně používáme podobné metody jako kriminalisté, kdy pomocí pobytových stop biologického materiálu jsme schopni analýzou DNA o tom zvířeti zjistit maximum. To znamená, zjistíme, jestli se jedná o vlka nebo medvěda, jestli je to samice nebo samec, do jaké populace patří, jaká vlastně genetická variabilita té dané populace, což je strašně důležité v dnešní době, protože spousta ohrožených druhů trpí inbreedingem, což je příbuzenské křížení.
1: Co to je?
2: No, je to právě příbuzenské křížení a tím třeba trpěli šlechtici, nemoc známá hemofilie, kdy trpěli vlastně špatnou srážlivostí krve, protože se ženili a vdávali vlastně sourozenci třeba nebo velice příbuzní jedinci v té šlechtické rodině. Takže tohle se děje i u těch zvířat a oni pak mají problém se přizpůsobit okolnímu prostředí, trpí na různá onemocnění, na které už nejsou schopni třeba reagovat a ta populace vyhne.
1: A vy na to teda reagujete? Vy přijdete na všecko, co ty zvířata trápí, co jim je, a pak teda s tím nějak pracujete?
2: Určitě, pak spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody nebo s Ministerstvem životního prostředí, kdy se připravují plány péče a třeba se řeší plány reintrodukce těch zvířat z různých záchranných stanic zpět do české přírody například.
1: A jaké zvířata tady máte, nebo vzorky jakých zvířat tady najdu?
2: Super dotaz. My aktuálně řešíme právě monitoring tajemné kočky divoké. Moc lidí jako neví, že vlastně není jenom kočka domácí, kterou jsme si domestikovali, ale že vlastně kočka divoká, která se k nám vrací z Německa, je tady pár jedinců.
1: A nejsou to kočky divoké, které řádí v centru města v pátek a v sobotu?
2: Ne, právě z té byla vyšlechtěna právě kočka domácí. Ona se liší fyziognomicky, právě i geneticky. Právě tu můžete vidět i na našem stánku, můžete si tam vyzkoušet analýzu fotopastí, protože díky ním, když je instalujeme do té krajiny, jsme schopni vlastně i takhle detekovat v té krajině. Dáváme tam kolíky vlastně s kozlíkem lékařským, který jako voní těm kočkovitým šelmám, takže kdo má kočičku doma, tak a chodí mu třeba na záhonek, tak je dobrý vlastně tam instalovat nebo vysadit si ten kozlík lékařský a ty kočičky vlastně se začnou s tím mazlit. Hnedka se víc jako kdyby skrní, takže ta kočka až na několik kilometrů je schopná ucítit ten kolík, otře se nám, zanechá nám ten genetický materiál. My už si mneme ruce prostě, protože už se těšíme, co všechno z toho zjistíme.
1: Bavili jsme se o tom ještě před naším vstupem, že já jsem v biologii moc jako nemusel. Mě nebavily takové ty trepky a takové ty parazity, jak se to tam učí.
2: Je to škoda, no.
1: A vy přitom říkáte, že mám teda přijít na váš stánek. Co Určitě. Vás na tom baví? Proč vás to tak fascinuje?
2: Tak co se týče těch parazitů, je pravda, že je to taková krajina neprobádaná, většinou záleží, ale opravdu na tom učiteli, že to hodně neumí vlastně představit to téma, sami z toho mají obavy, nemají ty vědomosti, zkušenosti, to se týká třeba i té genetiky, jo, takže super, když přijdou a ptají se, jak to vlastně ta genetika funguje. Co se týče těch parazitů, tak se snažíme vlastně představit, že i v tom trusu vlastně je to pobytová stopa, dohledáváme právě ty parazity, moji kolegyně dělají vlastně výzkum na horských gorilách v Africe a tam právě zjišťují, proč dochází třeba k úhynu některých jedinců a některých ne. A právě když veterináři z Gorilla Doctors udělali pitvu, tak zjistili, že ti jedinci mají v sobě travicím traktu až několik kilo tasemnic. Ale právě když udělají podrobnější pitvu, tak dohledali ještě hlístice, které napadají střevní trakt. A zjistilo se, že nezabíjí ty tasemnice, ale zabíjí právě ti malí červíci, které právě můžete vidět u nás pod mikroskopem.
1: Těšíme se, děkujeme za pozvání. Radka Walterová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
7: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
6: A teď i poctivé vánoční cukroví.
7: A cena?
6: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
7: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Přesně tak.
7: jam.cz.
8: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Dobré dopoledne vám přejeme, my jsme na brněnském výstavišti, kde odstartoval festival vědy a techniky. Slovo robot. Slovo robot, jak je známo, vzniklo v Česku. Já bych se vůbec nedivil, kdyby to bylo právě v Brně, což nám teď dost možná potvrdí nebo vyvrátí Natálie Lazůrová ze společnosti nebo z organizace Smart Bricks. Naty, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím, ahoj Davide.
1: Tak kde vzniklo teda to slovo robot, nevíš?
2: To slovo, samozřejmě víme, kde vzniklo slovo robot, je samozřejmě z toho našeho českého spisovatele.
1: Pana Čapka.
2: Přesně tak, teď jsem kontrolovala tebe.
1: děkuju. Každopádně, Naty, pojď nám říct, co vaše organizace přesně dělá a co si tady na festivalu vědy můžu vyzkoušet.
2: Naše organizace Smart Bricks se zabývá vzděláním dětí během volnočasových aktivit. Nabízíme kroužky, vzdělávací programy, olympiády, soutěže v robotice, a to pro děti od 5 let vlastně do 15.
1: Mm-hmm. To znamená, já přijdu tady k vašemu stánku, uvidím co? Uvidím roboty?
2: Uvidíš roboty, uvidíš modely, které se stavili nám naše děcka, které u nás byly i na táborech. Tady tábory jsem se ještě nezmínila, ale tábory taky děláme.
1: Můžeme se k ním klidně potom dostat, k těm táborům.
2: Určitě. Tak, když přijdeš k nám na stánek, tak uvidíš modely, co nám postavili.

0: Děcka a všechny modely, co uvidíš, jsou vlastně nějakým způsobem robotizované. Takže mají v sobě program a dělají věci, které děcka si mysleli, že by bylo fajn, aby ostatní viděli.
1: Například.
0: Tak, jestli za náma přijdeš, tak ti robot nakreslí nějaký obrázek. Máme v nabídce sluníčko, špirálu anebo kytičku. Co bys rád?
1: Já bych chtěl, aby nakreslil třeba mě, můj portrét.
0: A tak to musíš k nám asi na nějaký program. Což děláme i pro dospělé, třeba nějaké team buildingy, kde učíme dospělé tady těm věcem a nejpopulárnější z našich programů je sumo roboti.
1: A naučíte to i mě ve 33 letech? Dá se to ještě naučit, to technické myšlení?
0: Určitě technické myšlení se dá učit pořád, ale čím dřív se s tím začne, tím je to úspěšnější. Musíme si uvědomit, že vlastně v tom mozku se nám zakládají ty věci už nejlíp v tom útlém věku, proto čím dřív se začne s nějakým přemýšlením v rámci algoritmizace, tím lepší je to potom i v dospělosti. Ale marný nebudeš.
1: Jo, myslíš taky od pohledu, jo, hádáš. Ale já vypadám chytře, ale zdání může klamat.
0: Naučíme i tebe.
1: A jakou formou se to teda učí?
0: Když začínáme s těmi nejmladšími dětmi, které ještě třeba v 5 letech neumí číst, neumí psát, tak začínáme tím, že vlastně jim představíme svět mechanických věcí, kdy máme speciální vzdělávací stavebnice, které postaví něco, co se dá rozpohybovat a učíme jich základní principy, co jsou ozuby na kola, co je rovnováha a tak dále. Když děti už chápou a dokážou vlastně pochopit propojení sestaveného modelu a programu, tak učíme je programovat pomocí ikonek. Což třeba motorek, není tam napsáno, že motorek se otoč 3x, ale je tam ikonka motorku a ten motorek vlastně vedle toho je číslo 3. To dítě pochopí, že ten motorek se má točit 3x.
1: Mm-hmm. Když dorazíte sem na brněnské výstaviště právě do Smart Bricks, tak samozřejmě se dozvíte víc i o těch táborech, o akademiích, které děláte. Máte i webovky, webové stránky?
0: Máme webové stránky, je to www.smartbricks.cz. Určitě se na to podívejte. Letos je taková novinka pro děti od 10 do těch 15 let. Začínáme Smart IT Academy, což je vlastně 4letý navazující program. A tam se zaměřujeme nejenom robotiku, ale na 3D tisk, v starších ročnicích budeme lítat z drony a je to celkem zajímavý.
1: Naty, a já se prostě musím na to zeptat, byť nevím teda, jestli se dopídíme odpovědi, jak blízko jsme tomu, aby nás roboti kompletně nahradili, to znamená dělali za nás úplně všecko.
0: Blízko, nevím, kde bych měla křišťálovou kouli, tak bych ti řekla přesně nic, ale tu nemám. A myslím si, že to je s tím vývojem toho lidstva, vždycky nějaké profese zanikají, nějaké vznikají. Zaniknou určitě nějaké profese, které nahradí roboty, ale zase vzniknou nové profese, které ty lidi budou muset ty roboty ovládat. Máme ještě čas. Za nás to určitě nebude.
1: Nemusíme se stresovat.
0: Já si myslím, že my jsme v pořádku, pohodě.
1: No, tak co víc si přát na závěr dnešního speciálního živého vysílání z vědy a techniky z brněnského výstaviště, který dneska odstartoval. Já jsem moc rád, že naším hostem byla i Naty Lazůrová ze Smart Bricks. Moc děkuju.
0: Já děkuju.
1: No a vy, přátelé, samozřejmě neotálejte a doražte sem na brněnské výstaviště. Festival vědy bude pokračovat. Dneska jsme startovali. No a uzavřeme to v nedělní den. No a se mnou s Davidem Máčalou se uslyšíte taky dneska ještě odpoledne mezi 15. a 18. Teď už muzika a potom zase Igor. Mějte se, ahoj.
2: Davčo, díky.
3: Budeme se těšit.
4: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Na Hit Radio City Brno dozněly Činasky, úžasná věc, selhání, my ale rozhodně selhávat nebudeme. Frčíme znovu v ten správný čas na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se tak dívám, tak opatrní byste měli být, pokud jedete na Brněnsku mezi Nebovidy a Střelicemi. Tady došlo ke střetu dvou osobních aut. Máme tady dopravní nehodu a komplikaci také v Brně v centru ulice Nové Sady na křižovatce s Fuchsovou. Bourala dvě osobní auta, ale zdržení by mělo být minimální. No a pokud jedete na trase z Pohořelic ve směru na Brno, tak před sjezdem na Modřice stojí stále porouchaná dodávka. Pokud byste měli jakékoliv dopravní informace ze své trasy, dejte nám prosím info na náš WhatsApp, ať už zprávou nebo hlasovkou 720 890 848. Moc děkujeme a šťastnou cestu.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červnových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Dneškem začínají největší slavnosti chmele a piva v Evropské unii. Centrem dění je tradičně Žatec, ze kterého se hlásí naše reportérka Sára Dvořáková.
13: Žatecká dočesná začne psát svůj 69. ročník úderem 3. odpoledne. Program, který je dnes i zítra zadarmo, bude probíhat na 5 scénách. Vybírat můžete z řady hudebních vystoupení. Do minulosti vás vrátí historické tržiště a o zábavu se postarají i tématické soutěže. Mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Z Žatce Sára Dvořáková.
12: Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaj v Palmě de Majorce. Distanc už si odpikal.
0: Aktuální stupňů Celsia. Podle aktuální předpovědi bude dnešní páteční den ještě skoro letní, ale víkend už začne trošku přibrzďovat. A dneska může být v Brně a na Jižní Moravě něco kolem 30 stupňů Celsia. Bude prostě hic. V sobotu nás čeká ochlazení a přeháňky s teplotami kolem 23. No a neděle, ta bude příjemnější. Čeká nás převážně slunečný den a teploty kolem 25 stupňů Celsia.
10: Hit Radio City Brno.
0: A když jsem u těch čísel, tak úterem 11. vás na Hit Radio City Brno zdraví Igor Doložal. Přeju krásné páteční dopoledne. A už za chviličku přihodím i časovou hodnotu 7:10. Ano, slyšíte správně, proč byste se měli nastavit třeba na svém telefonu upozornění na 7:10, tak to vám řeknu za chvilku, budete z toho mít prachy.

0: Na Hit Radio City Brno Alex Horan už za chviličku, Xindl X anebo Martin Solveig, ale pozor.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Co kdyby vám v pondělí ráno v 7:10 zazvonilo u dveří štěstí? A co kdyby za těmi dveřmi nestál soused s otazem, jestli máte doma vrtačku, ale někdo s tisíci korunami v ruce? To by byla paráda, co? To je snídaní šampionů, přesně o tom je naše nová hra Kdo pak to zvoní. Každé ráno od 7. do 25. září vyrazíme za jedním z registrovaných posluchačů a přivezeme vám peníze až ke dveřím. A teď bacha, nestačí otevřít. Peníze si musíte vzít hezky z ručky do ručky, takže žádné nechte je mi pod rohoškou, já ještě spím. Kolem 7:10 uslyšíte v našem éteru, v našem vysílání snídaní šampionů soutěžní zvonek a v tu chvíli máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli náhodou nestojíme právě před vašimi dveřmi. Pokud ano, máte vyhráno doslova. Zaregistrujte se na www.hitradiositybrno.cz, poslouchejte snídaní šampionů s Michalem a Jasmin, v 7:10 zbystřete a pokud zazvoní zvonek, vystřelte ke dveřím. Už v pondělí držíme palce.
1: Vezeme ti prachy, ale pozor, zazvoníme jenom jednou. Už brzy na Hit Radio.

0: Na Hitrádiu Hit Brno doznívají Gotia Kimbra, za chviličku to rozbalí Coldplay nebo Miley Cyrus. No a pokud vám už začíná takhle při pátečku kručet v bříšku, tak jste na správné adrese, protože i dneska pro vás máme v našem dopoledním vysílání soutěž Nevaříme, posloucháme, a dneska to je zarovný litřík, takže dvě poukázky do jedné parádní pizzerky na Jižní Moravě. Zarovný litr můžou být vaše, stačí se registrovat na www.hitradiositybrno.cz a taky, pokud vám zazvoní telefon, ho zvednout se slovy Nevaříme, posloucháme. Už za chvilku to průbne.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dopolední vysílání Hit Radia City Brno navštívila i Miley Cyrus, už za chviličku německý taneční projekt ATC Around the World. Taková veselá to muzika na páteční dopoledne také se hodí.
1: Nevadíme, posloucháme.
0: No ale protože máme 5 minut po 11:30, tak někteří mají asi hlad, že? A pokud jste se registrovali do naší soutěže Nevaříme, posloucháme, tak doporučím držet si palce a pokud samozřejmě si pamatujete i to správné výherní heslo, tak ho řekněte. Jdeme na to.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Ale to já hrozně moc rád slyším. Mluvím s Martinem?
0: Ano.
1: Ahoj Martino, tady Igor, Hit Radio City Brno. Je moc dobře, že nevaříš a že posloucháš a hlavně, že si to správné výherní slovo pamatuješ. Mm-hmm. Protože čověče, já gratuluju.
0: Děkuji moc.
1: Máš u mě nejenom jednu, ale hned dvě poukázky do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Za takový litřík se tam dobře nadlábneš.
0: Tak to je super.
1: Kde jsme tě, prosím tě, překvapili a nachytali, skválně? Jsi v práci, doma?
0: Ne, já mám volno dneska.
1: Máš volno? A no. Co s načatým dnem budeš dneska dělat?
0: Chci jít na procházku se psem a tak, no.
1: Mm-hmm. Jenom se psem?
0: A s přítelkyní.
1: Tak určitě. Marťo, tak jsi teda nějak překvapený, že jo, no, tak super.
0: No, nečekal jsem to.
1: Jo, ale díky tomu, že jsi zaregistroval do naší soutěže Nevaříme, posloucháme a hlavně, že si pamatuješ to správné výherní heslo, tak máš u nás dvě poukázky za rovný litr do pizzerky u Killingerů ve Vranovicích. Tak ať šmakuje, pozdravuj psa a přítelkyni, užijte si to, jo?
0: Jo, super.
1: Měj se krásně, zdarec, ahoj.
2: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: naprosto úžasný UDG odlétáš, tak já zatím ještě neodlétám, protože dlužím vám pár tipů na víkend. Pokud máte rádi vědu a techniku, tak se rozhodně ode dneška až do neděle vypravte na brněnské výstaviště, protože tady dneska odstartoval festival vědy a techniky. Samozřejmě jsme tam měli živé vysílání s Davčou Máčalou a čeká vás tam toho hodně. Pokud jste hladoši, tak se vypravte na Burger Festival přímo tady do Brna, protože v sobotu a v neděli můžete ochutnat vedle galerie Vaňkovka. No a pokud máte rádi historii, tak historické slavnosti Róza Celí v malebných Dolních Kounicích startují zítra 5. září ve 12.30.
1: Dny. Jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivní kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přímětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítí města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
15: Musíš se rozkokrhat ještě.
16: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
14: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
16: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
13: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno se nám blíží páteční poledne, tak jsem rád, že jste ten dopolední čas trávili v rytmu Hit Radia. No a samozřejmě úderem 12. se nám rozjíždí páteční srdcovky a dneska budeme vzpomínat třeba... Chystejte si kapesníčky, zazní MC Erik a také Barbara, kterou zdravíme tam nahoru, bohužel. No ale to tak někdy v životě bývá. Igor Doložal se loučí pro dnešní den, no a jak bývá tady u Ondry Blaha dobrým zvykem, tak na závěr prej moje petelica by měla být. Tak já vás vrátím o 26 let dozadu, kdy Point Break a Freaky Time bodovali v hitparádách. Mám to moc rád, tak doufám, že i vy zase někdy na Hit Radio. Ahoj!

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně u hotelu Grand mezi křižovatkami ulic Benešova a Koliště je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
3: Mimořádně úspěšné léto mají za sebou brněnská koupaliště. Vedra přilákala ke koupání nadprůměrné množství návštěvníků. Někde dokonce padly rekordy. Radost mají například v Zábrdovicích, kam letos zavítalo víc než 45 tisíc lidí, což je na zdejším koupališti nejvíc v historii. Některá koupaliště jsou stále otevřená.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Moře, sluníčka a až 31 stupňů Celsia, takový je pátek v Brně a na jihu Moravy. Sobota bude deštivá, zejména dopoledne.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.
0: Hit Radio City Brno.

0: První dnešní srdcovka Labuša, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulků všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, Keď přijde láska v éteru Hit Rádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na o rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: Britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka a ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište

0: svůj rok narození. Jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou. Takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Ricka Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosté ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže všechno nej, a jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou u prázdniny, no, už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, budete ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Zaostřeno na region.
11: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
12: Kam utíkáš?
13: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
12: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
13: A rolety mají taky?
12: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
13: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
14: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
15: www.ham.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun.
19: Sportka od Olvinu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
5: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
7: První akcí v nové multifunkční hale na Mistrovství Evropy žen v Házené. Euro 2026 tady proběhne na začátku prosince. Město by stavbu mělo převzít 25. října a zmíněný šampionát bude první zatěžkávací zkouškou. V hale se počítá i s koncerty a arena bude domovem hokejové Komety.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: V Brně a na jihu Moravy si užíváme sluníčko a na teploměru až 31 stupňů Celsia. Počítejte se silnějším větrem a zítra pak i s přeháňkami.
0: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

0: for another.
1: One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Mikuláš Josef, éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Chcete, aby vaše rekord...

0: Konstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
2: Tweet, tweet.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: Jam. YUMM.cz
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstí, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling na Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7:10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7:10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo? Bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
11: Tweet, tweet.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Light, Nico Santos, Éteru Hitrádia, těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně u hotelu Grand mezi křižovatkami ulic Benešova a Koliště je silnice uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
12: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
11: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 300 miliard, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
1: Mimořádně úspěšné léto mají za sebou brněnská koupaliště. Vedra přilákala ke koupání nadprůměrné množství návštěvníků. Někde dokonce padly rekordy. Radost mají například v Zábrdovicích, kam letos zavítalo víc než 45 tisíc lidí, což je na zdejším koupališti nejvíc v historii. Některá koupaliště jsou stále otevřená.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Moře, sluníčka a až 31 stupňů Celsia, takový je pátek v Brně a na jihu Moravy. Sobota bude deštivá, zejména dopoledne.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hitrádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr? Nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Dermot Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, o ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkrů, jak to s nima máte vy? 777-937 777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější. Lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha. To mi dává, to mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte, fakt, taková blbost, to zvládneme. Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěsti, ať všichni blikaj, jo? Další hity k tomu, za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Walker dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo. My k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cut and Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: Benson Boone a Beautiful Things, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi tak loučím, užijte si krásný zbytek toho pátku, nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Ten Newton měl normálně pravdu. Každá akce vyvolá reakci. A v případě naší Peti vyvolal hlad reakci v podobě burgeru. Po dopoledním živáku z festivalu Vidy jsem se já přesunul do našeho klasického studia. Ale nová odpolední show s Davidem a Peťou bude poprvé bez Peti, která do sebe právě tlačí ty burgery u Vaňkovky. No tak nic, já si jdu dát suchý chleba a od 15 tady.
1: Hit Radio City Brno. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
2: Zaostřeno na region.
3: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry? Jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty? A o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dobré páteční odpoledne, dneska nekompletní odpolední show, ale věřím, že na kvalitě to nebude znát, i když samozřejmě ta ztráta Peti dneska v těch následujících 3 hodinách bude citelná. Já věřím, že se máte hezky, že už se ladíte pomalu a jistě na víkend a věřím, že my k tomu přispějeme. Pojďme na cesty, protože tam je to, jak je vždycky v pátek zvykem, pěkná divočina. Hlásíte nám zatím, ale naštěstí problémy jenom v ulici Dornich v Brně u křižovatky Skalovou směrem z centra, kde došlo k hromadné nehodě a pozor, 4 osobních aut a dodávky. Blokuje to jeden jízdní pruh, konkrétně tedy ten levý. Jinak by to mělo být zatím všecko průjezdné, o tom, jak jezdí městská hromadná doprava, tak o tom vám řekneme za chvilku. A pokud nás chcete doplnit a chcete dopravu tvořit s náma, budeme jenom rádi. Stačí se ozvat na 720 890 848, tedy přes náš WhatsApp.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko v pátek večera v noci na sobotu zasáhne studená fronta, na níž se mohou ojediněle vyskytnout bouřky, doprovázené nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Největší riziko bude na severu Čech, kde vydali výstrahu před silným větrem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zahájilo sezónu. I letos navazuje na své tradiční tituly a zároveň přináší odvážnou a současnou dramaturgii. Diváci se mohou těšit celkem na 11 premiér. Ty přiblíží ředitel divadla Martin Otava.
7: Z těch 11 premiér jsou 3 světové premiéry. Opera Falkenstein Zdenka Lukáš a titul 1984. A 2 české premiéry, britská komedie V dobrém i ve zlém a izraelské drama Koho miluje má duše.
0: Sezónu uzavře opera Trubadur od Verdiho. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice bude proto v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. A ještě informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna o tom, jak jezdí městská hromadná doprava.
8: Příjemné odpoledne, vážení posluchači. Z důvodu výlukových činností na ulici Kšírově v Horních Hršpicích a odkonu linky 49 přes ulici Bednářovu dochází k nepravidelnostem v obou směrech až okolo 10 až 15 minut. Zpoždění v souvislosti s vyšší hustotou individuální dopravy se také promítá do spojů linek 50 a E50 na ulici Sokolově. Od 1. září probíhá na ulici Knížské mezi zastávkami Sochorova či Stránského až Svratická oprava tramvajové koleje do centra. je zde zřízen jednokolejný úsek, kde v souvislosti s hustotou tramvajových spojů linek 1 a 3 dochází k pravidelným nepravidelnostem v rozmezí 0 až 10 minut. Mezi další místo ovlivněné speciálně páteční odpolední špičkou patří křížení dálnic D1 a D2, kde dochází zejména ke zdržení linky 67 ve směru do centra v časových polohách přibližně 10 minut zpoždění. Klidné odpoledne přes dopravního dispečinku dopravního podniku Jakub Šaur.
0: 29 na teploměru, potom samozřejmě jak se bude, jak půjdeme směrem k večeru, tak se bude pochopitelně ochlazovat, ale jako nebude to zas taková hrůza, nad ránem, zítra nad ránem teplota spadne k 16 stupňům, ale zítra opět slunečno a teplota k 25 stupňům. Co víc si přát?
1: Hit Radio City Brno.
0: Zakončujeme první školní týden a taky první týden nové odpolední show s Davidem a Peťou. Moje drahá kolegyně se rozhodla to zakončit někde jinde než ve studiu. No má se asi hezky, protože je na brněnském Burger Street Festivalu. No, nebudeme jí to závidět, že ne? Ostatně vyrazit tam po práci můžete i vy, anebo si můžete hodit sami něco na grill. Díky moc, že u toho můžeme být. Startujeme!

to ještě nekončí. Příští týden se prý máme dostat ještě k 30. A nekončí ani v playlistu Hitrády asi ty Brno, Luis Fonsi, Demi Lovato na startu odpolední show. No přesto, když už teďka máme po těch prázdninách, se nám už znovu začaly uklízet ulice. A znovu nás straší na každém rohu značky, které signalizují blokové čištění. Já jenom tohle vidím někde na značce a udělal jsem mě jako fakt hrozně zle, protože jsem si to jednou nepohlídal a stálo mě to 3 500. Jenom proto, protože jsem si prostě nevšiml značky blokové čištění. A já bych nerad, abyste dopadli stejně jako já. A proto si teďka říkám, že bychom si mohli dát vědět, kde teda to blokové čištění je naplánované, kde vyjedou zametací vozy a kde si dát na to pozor. Tak co kdybychom to teď tady jako rozvířili, tuhletu debatu a tuhletu informaci. 720 890 848, to je náš WhatsApp. 720 890 848 a pojďte nám buď to namluvit hlasovku nebo napsat textovku, kde se chystá, kde je v plánu blokové čištění v nejbližší době, tak abyste pomohli i ostatním posluchačům a posluchačkám, aby jsme prostě zbytečně neplatili. No, tak já vykopávám Královo pole a Srbská. Tady pozor.

0: Tak doufám, že i vy jste už optimisti, protože máme pátek odpoledne, už jedeme z práce domů, nebo vypínáte počítač, anebo prostě vám zbývá třeba hodina do konce pracovní doby, tak či tak víkend je před námi a jestli ho máte volný, tak jenom dobře. Ovšem pozor, ať vás to nepřijde draho. Hlavně nenechávejte někde auto, kde by mohl přijet zametací vůz. A jakmile uslyšíte tenhle zvuk, tak se vám navalí, protože vy si vzpomenete, že jste prostě nechali auto tam, kde je naplánované blokové čištění. Stejně jako já když. A taky neplatili velké peníze, tak jsem vás vyzval, abyste nám dali vědět, kde se teda to blokové čištění ještě chystá. Tak píše Anička, že na Vodovce, tedy ulice Vodová, od ulice Tyršové po ulici Červinkovou od 8., což je příští týden v úterý. Děkujeme, Aničko. No a Marťas psal, že blokové čištění se chystá také na Kelské třídě, což pokud se nepletu, tak jsou Židenice. A tam, prosím pěkně, od 11 do 16.30 10. to znamená ve čtvrtek, takže ani příští týden brněnské komunikace nebudou lenit, zametací vozy opět vyjedou do brněnských ulic, tak bacha na to.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí. Technologie budoucnosti a to

0: Použij okurek a pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Mika s písničkou Happy Ending na Hit Radio City Brno podtrhuje aktuální pocity nás všech. Pátek, konečně, byly to nervy, stresy, nejenom pro rodiče, ale i pro samotné děcka. První školní týden je ofiko za námi. A my jsme se tady v odpolední show spolu s Péťou, která dneska chybí, bavili taky o výběru místa ve třídě. To je prostě jako velmi důležitý aspekt, jo, kam se v té třídě zařadíte, jaké budete mít známky, s kým se budete bavit, však to znáte, jo, možná si vzpomínáte. Já jsem teda vždycky vybíral místo podle toho, odkud se bude nejlíp opisovat staháků. Peťa, ta si zas pro změnu vždycky sedala vedle někoho chytrého. Tak jak jste to měli vy? Dejte nám klidně ještě vědět. A já tímhletím navážu na jedno video jednoho známého influencera, jmenuje se Ondřej Mlčák, které na mě vyskočilo na Instagramu. No, já vám to prostě musím pustit, jo? On měl názornou ukázku, jak si správně vybrat místo ve školní třídě, kde si prostě sednout.
1: Když jsi od přírody hlupý, tak nemůžeš sedět ve dvojici s někým, kdo je taky hlupý. To byste při opisování čekali, kdo začne, a nezačne nikdo, na to ti přísahám. To můžeš čekat do Mikulaša a nic. Musíš se sparovat s někým, kdo je chytrý. Chápeš, premiant třídy, aby seděl s premiantem třídy, to je prostě přeškoda materiálu. To musíš ukecat, nebuď blbý. Jo, ty doneseš svačinu on vědomostí. Genius. Premiová lokalita je samozřejmě u okna. Ale je těžké, když tam sedí třídní klaun, aby sledoval zároveň výuku, holuba a ještě vymýšlel přitom chujoviny. Tady vzadu, tak tady se jeli biznisy. Jo, vepředu se sice vzdělávalo, ale vzadu pod lavicu se tvořilo HDP. Kamož měl nejlevnější kofolu, vole, v okolí. No a teď, dal si z vole kolečko, křížek, pak jste dali spinky, pak přišlo cíl linky, šup, duše na mrkev a pojďme. Dveře. Tady jsou dveře, jo, třída má většinou dveře. A ti fréři, co tady sedí, tak už mají zbalené 5 minut před začátkem hodiny a pak zazvoní a z nuly na 100 jídelná. Bezpečný střed se do dvojky, jo? Chceš jedničku, ale nechceš přijít do kamoše, jo? Tady tě nikdo nebude soudit ve dvojce. A buď za dobře s babama, jo? Běda ti, protože až se vrátíš z choroby, tak ať to máš od koho obsat. Od baba nadpis Latky a jistinovaní, protože když si půjčíš sešit od kamoše dějepisu, tak on tam má sluníčko. A dějepisu není sluníčko.
0: Naprosto geniální. Tak já jenom jako, že jsme teprve na startu školního roku, máme za sebou první týden, tak ještě je možnost určitě s tím něco dělat. Ideálně hned v pondělí.

0: jak zpívá Sean Baker. Ale úplně pro všechny. Hraje Hit Radio City Brno. A úplně pro všechny, tedy pro děti i dospělé, je taky festival vědy, který dneska odstartoval na brněnském výstavišti. My jsme tam teda vysílali živě dopoledne jednu hodinku mezi 10. a 11. Vrátíme se k tomu už po 16. hodině, tak držte vlnu. Hit Radio.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Pipi.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Rostou nebo nerostou, nebo snad porostou? Odpověď přidáme ve zprávách. Ano, řeč bude o houbách. Už za chvilku, teď ale ještě muzika. Miley Cyrus a před ní One Republic. Zítra Rádio.

0: I takhle klidně a pohodově může znít odpolední show. Kde jinde než na Hitrádiu City Brno. Je tady 16. hodina, s ní další zprávy. Před zprávami ale tradičně nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a já kontroluju, jak nám to jezdí v Brně. Zatím to vypadá, že je klid, co se týká nehod. Ovšem pozor na Blanensku, při průjezdu Šebrovem Kateřinou, tady se srazila dvě osobní auta, silnice je průjezdná pouze Kyvadlově. Můžete nám dát vědět, prosím, kde to teď aktuálně stojí, kde co zavazí? Já přece jen ještě tady mám jednu aktuální záležitost. No, aktuální, ona už je stará hodinu a my jsme vám o ní už v té předešlé hodině říkali, ale byla by škoda to nezmínit a nepřipomenout. V Brně, v ulici Dornych, u křižovatky Skalovou, směrem z centra, hromadná nehoda 4 osobních aut a ještě navíc dodávky k tomu, tak tady se 100% zdržíte. A kde dál? Dejte vědět. 720 890 848. To je náš WhatsApp.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio City Brno.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše. Návrh podepsalo 74 poslanců. Před brněnským sídlem ústavního soudu ho představili zástupci opozice. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hájková.
14: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážkách, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
0: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do dvou týdnů zahájit výstavbu 76-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Chce tak učinit navzdory soudnímu sporu o projektu i tomu, že je komise pro plánování hlavního města. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaj v Palmě de Majorce. Distanc už si odpikal.
15: A voláme ještě dispečing dopravního podniku města Brna. Chceme vědět, jak to aktuálně jezdí po Brně.
16: Z důvodu výlukových činností na ulici Kšírově v Horních Hršpicích a odkonu linky 49 přes ulici Bednářovu dochází k nepravidelnostem v obou směrech až okolo 10 až 15 minut na většině spojů. Zpoždění v souvislosti s vyšší hustotou individuální dopravy se také promítá do spojů linek 50 a E50 na Sokolově ulici, kde se zpožďují spoje mířící zpravidla ve směru do Komárova. Na linkách E50, 72, 75, E75 a 77 dochází ke zpoždění v oblasti průmyslové zóny ve Slatině na ulicích Těžební, Vlastimila Pecha a Švédské Valy. Vzhledem k přejezdům některých autobusů linky 77 na posilové spoje linky 33 očekávejte i zde nepravidelnosti mnohdy i vyššího řádu minut. Mezi další místo ovlivněné speciálně páteční odpolední špičkou patří křížení dálnic D1 a D2, kde dochází zejména ke zdržení linky 67 ve směru do centra v časových polohách mnohdy nyní již až okolo 20 minut zpoždění. Klidné odpoledne přeje z dopravního dispečinku dopravního podniku města Brna Jakub Šaur.
15: Sice skončily prázdniny, tedy letní prázdniny, začalo září, ale vlastně na počasí se nic moc nemění. Teploty jsou pořád vysoké, navíc počasí je slunečné, takže já si myslím, že jsme všichni spokojení a vyhlížíme víkend, který nám sice může přinést nějakou tu přeháňku, ale příjemné teploty kolem 25 stupňů, polojasná obloha, já myslím, že dobrý.
12: Hit Radio City Brno.
15: Tak co, jaké máte plány na nadcházející víkend? Klidně se podělte, my taky pro vás budeme mít pár tipů. A teď už volume doprava. Hit Radio City Brno s vámi, hezký pátek, posílám Black Eyed Peas.

0: Radio City Brno a nová odpolední show. Dneska je jenom její polovina, David, to jsem teda já, dobrý den. A Peťa, ta se někde fláká, přejídá se burgrama u Vaňkovky. A já už možná i vím, proč tady dneska nechtěla být, protože se bála, že ji budu zkoušet z fyziky, nebo z chemie, nebo z biologie, protože já jsem normálně dneska nasál všechny vědomosti, informace, a to na festivalu vědy a techniky, a vy můžete taky. Na brněnském výstavišti to dneska odstartovalo, no a až do neděle si můžete obejít spoustu stánků a spoustu organizací. Pro koho je určený tenhle festival? Odpověď má pro nás přímo ředitel brněnské hvězdárny, což je organizátor tohoto festivalu, Jiří Dušek.
1: Ta akce je určená jak pro laiky, tak odborníky, pro malé i velké, pro chytroliny i ty méně chytré. Protože tady jsou skutečně velmi odborné záležitosti, elektronová mikroskopie nebo stavba umělých družic, ale také tady jsou zábavné hry pro nejmenší děti. Takže skutečně tady podle mě se najde tu zábavu a poučení každý. A ono to není jenom o přírodních vědách, ale máme tady expozici třeba o archeologii, nebo Ústav pro jazyk český, takže kdo má rád jako literaturu, tak se taky najde svoje.
0: Dneska dopoledne jsme měli na místě mobilní studio, vysílali jsme tu živě a povídali si taky třeba s Radkou Walterovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Co má pro nás právě Radka Walterová a ústav?
1: Ta akce je určená...
2: Na našem stánku vám chceme ukázat, jak se stát vlastně vědeckým detektivem a terénním zoologem. Chceme ukázat, že vlastně používáme podobné metody jako kriminalisté, kdy pomocí pobytových stop biologického materiálu jsme schopni analýzou DNA o tom zvířeti zjistit maximum. To znamená, zjistíme, jestli se jedná o... vlka nebo medvěda, jestli je to samice nebo samec, do jaké populace patří, jaká vlastně genetická variabilita té dané populace, což je strašně důležité v dnešní době, protože spousta ohrožených druhů trpí inbreedingem, což je příbuzenské křížení.
0: Je to velmi zajímavé a velmi zajímavé to dneska bylo i dopoledne v rámci toho živého vysílání. Takže na brněnském výstavišti si zahrajete v rámci festivalu vědy a techniky, taky na takového detektiva, můžete pátrat po zvířatech. No prostě, jestli chcete zažít fyziku, chemii, biologii, matiku trochu jinak než ve škole, doporučuji vyrazit právě sem.

0: Tak jsme to opět trošku vytunili. Na Hit Radio City Brno jsme vám dali i tenhle ryze páteční, za mě teda jako večůrkový hit, nebo klidně vlastně i sobotní večůrkový hit, a klidně vlastně tahle muzika může zaznít kdykoliv, ale za mě je to fakt jako disco trisco, které vám dáváme i v pátek odpoledne, prostě proč ne, proč ne, aspoň jsme se malinko naladili, budeme v tom pokračovat, Axwell, Ingrosso, hodiny, a říkal jsem si, že když už jsme naťukli tu hodinu nějakou jako pozvánkou, konkrétně teda byla řeč o festivalu vědy a techniky, tak bychom v tom mohli pokračovat a budu mít pro vás i další tipy, jak si užít ten nadcházející víkend. A znovu připomínám, jestli máte i vy pro nás nějakou speciální pozvánku, nebo víte o něčem, o čem by měli vědět i ostatní, tak sem s tím dejte vědět. Rádi se necháme inspirovat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez

0: pohyblivě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
13: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
14: Musíš se rozkokrhat ještě.
15: Byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
13: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
15: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 €.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

hodiny. A jejich souhvězdí na Hit Radio City Brno. No, nemusíte podle mě čučet do horoskopu, abyste se dozvěděli, co vás čeká. Stačí zapnout naše odpolední vysílání a vše podstatné. O festivalu vědy a techniky už řeč byla. Tak co takhle zajet třeba ještě do Dolních Kounic o víkendu? Tady se zítra konají historické slavnosti Rosa Celi. Nebo můžete skočit na Mint Market pro nějaký ručně vyráběný šperk, kabelku, přírodní kosmetiku, svíčky, nebo si koupit hezký hrníček. Případně tam můžete natrefit i na nějakou vychytávku do domácnosti, stejně jako já. Jo? Mají tam třeba takové speciální pytlíčky, do kterého si můžete schovat svačinu nebo pečivo, aby vám prostě neokoralo, aby vám nějaký ten den vydrželo, jo, když ho koupíte v pekárně. No a přes 100 krásných značek na jednom místě a tím místem je zítra Vaněk Galerie u Vaňkovky. Tak tam skočte Mint Market, rozhodně si něco vyberete. No a když už tam budete u té Vaňkovky, tak tam pošlete i nějakého dobrého burgera, protože se tam koná až do neděle Burger Street Festival. Moderuje tam naše Peťa, i proto jsem tu dneska sám, ale víte co? Jestli vám je po ní stejně jako mě smutno, tak nebojte, v příští hodině se s ní zkusíme spojit. Jestli nebude mít plnou pusu burgera teda.

0: Kaigo, vaše Hit Radio City Brno, pátek a léto. Sice už prázdniny skončily, ale pořád ten letní vibe z našeho vysílání jde cítit. Má někdo z vás narozeniny dneska? Tak v tom případě slavíte stejně jako Google. Jojo, tenhle vyhledávač, tahle společnost vznikla dneska 4. září v roce 1998. No, co mu popřát k těm kolika? 28. narozeniny. No já bych mu popřál asi jako vůli a chuť ještě pokračovat, protože co si budem, přišla velká konkurence a to sice umělá inteligence. No schválně, přiznejte se, používáte ještě Google nebo všecko píšete do těch umělých inteligencí? No tak takhle, teď nemusíte používat ani jedno, protože já vám velice rád prozradím, co bude hrát za songy. Ed Sheeran, Coldplay a třeba i Leone ještě stíháme před 17. Tak Google zdar.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
9: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
8: A teď i poctivé vánoční cukroví.
9: A cena?
8: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
9: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Přesně tak.
9: jam.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Play, vaše Hit Radio City Brno. Utráceli jsme víc v červenci než v červnu? Co myslíte? Byl pro nás začátek letních prázdnin důvodem utrácet víc? Zprávy nám přinesou odpověď. Chystá je pro nás David Račák. Tak už za chvilku ještě předtím muzika David Guetta, Sam Martin a taky Leony. Hezký pátek.

0: Dangerous, David Guetta, Sam Martin, zakončujeme další hodinu pátečního odpoledne na Hit Radio City Brno, s vámi David Máčela. A budu s vámi ještě tu nadcházející hodinku, která bude určitě bohatá. Budu mít pro vás informace, jak si u nás slušně vydělat. Co pro to udělat, řeknu už po zprávách. Je nějaké nebezpečí na silnicích aktuálně? Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí nám to odhalí. Připomínám, že problémy máme při průjezdu Šebrovem Kateřinou, což je Blanensko, bouračka dvou osobáků a silnice je průjezdná pouze Kivadlově. Na D1 stojí porouchané osobní auto, konkrétně na 168. kilometru ve směru do Brna. Stádo ovcí na silnici se nám pohybuje mezi Střelicemi a Ostopovicemi, tak pozor na to. A ještě se dívám, že máme nehodu v tuto chvíli u obce Pohořelice, to už je Brno venkov, tady musím projíždět se zvýšenou opatrností, probíhají odklízecí práce po nehodě 3 osobáků. Ale vypadá to, že tahle informace už je asi starší. No to je jedno, nebudeme do toho zabrušovat, abychom z toho nemuseli vybrušovat a přeju vám šťastnou cestu.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letiště a nádraží. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Více řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
10: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb. Mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikace.
9: Praha také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Maloobchodní tržby v červenci rostly rychleji, než analytici čekali. Podle statistiků zrychlili meziroční růst na 4,8%, zatímco trh očekával růst nižší. Češi tak podle analytiků proti červnu utráceli víc, což bylo způsobeno růstem mest i začátkem letních prázdnin. No a prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace.
0: A jak pak nám to v tuto chvíli jezdí po Brně? Odpověď přináší dispečer dopravního podniku Kuba Šaur.
11: Dobré odpoledne, vážení posluchači. Z důvodu výlukových činností na ulici Kšírově v Horních Heršpicích a odklonu linky 49 přes ulici Bednářovu dochází i nedále k nepravidelnostem v obou směrech, avšak už s maximálně zpožděním okolo 8 minut. Zpoždění v souvislosti s vyšší hustotou individuální dopravy se stále projevuje i u spojů linek 50 a E50 na Sokolově ulici. Až 15 minut mohou nyní nabrat spoje linky 69 mířící po ulici Jihlavské ve směru k ústřednímu hřbitovu a dále ve směru do Bohunic, Starého Lískovce a Bosonoch. Upozorňujeme, že od nadcházejícího víkendu opět startuje víkendový retroprovoz tramvají na dvou pořadích linky 10, kde se opět budou vyskytovat historické vozy T2, T3 a K2 z ČKD. Klidný a pohodový zbytek dne přeje dispečinku Jakub Šaur.
0: Tak co ten víkend, co to počasí, co budeme dělat? Budeme venku? Já doufám, že ano, sluníčko by mělo svítit i během zítřejšího dne. Dopoledne by ještě mělo být ve znamení docela dost mraků, protože ráno nebo nad ránem by mělo zapršet, ale teplota příjemná během dne kolem 25 stupňů, neděle, ta by se měla ta teplota pohybovat kolem jenom 21 stupňů, ale já to pořád beru. Mimochodem, příští týden prý ještě tropy.
8: Hit Radio City Brno.
0: 4 minutky po 17. nebudeme předbíhat. Věnujme se tomu, co nás čeká v nejbližších okamžicích, a to jsou třeba Nickelback. David s váma.

0: Tohle berte jako pozvánku na další večerní speciál, který na Hit Radio City Brno odstartujeme po 18. hodině. Tohle je kdysi velmi slavná klučičí skupina East 17. No a teď prašule pro vás.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hromadu peněz pro vás máme už od pondělí. Co pro to udělat? No nevyspávat. To je asi, řekl bych, ta hlavní věc, kterou změnit na začátku dalšího týdne, pokud si rádi pospíte, chodíte třeba do práce až na odpolední a spíte do 9, do 10, nebo prostě budete mít volno a chcete se vyspat. Já být váma doporučím vám dát si budík třeba na 7.05, protože v 7.10 budeme zvonit vlastně symbolicky u vašich dveří, dost možná, pokud se k nám registrujete přes formulář na www.hitradiocitybrno.cz a budete poslouchat 7 hodin a 10 minut, tak uslyšíte z našeho vysílání ze Snídaní šampionů zvonek. Budeme zvonit, respektive Michal, Jasmin ze Snídaní šampionů budou zvonit, no a dost možná to bude symbolické zvonění u vás doma. Vy prostě musíte vstát z té postele nebo prostě přestat dělat činnost, kterou zrovna v tu chvíli budete dělat, třeba si budete čistit zuby. A v 7.10 musíte se podívat ke dveřím a zjistit, třeba kukátkem nebo otevřením, jestli u nich náhodou nestojí hlídka Hit Radia City Brno, která vám přivezla prašule. Pozor, hraje se od začátku o 5 000 korun a každý den bez výherce ta výhra vaše poroste o 1000, takže si můžete vydělat opravdu slušný balík peněz. Navíc 25. září budeme hrát ve velkolepém finále o 50 000 korun. No nic, na nic nečekejte a pojďte se registrovat na hitradiocitybrno.cz, protože tohle bude brigáda a práce a výdělek vlastně bez práce. Jenom musíte vstát, no, to je celé. Taylor Swift, posílám z Hit Radia.

0: Vítkovi Střince pochopitelně přejeme brzké uzdravení, snad bude v pořádku, tak aby stihl start nové sezóny. No a hodnotit to tady v žádném případě nechceme, protože já osobně jsem tam nebyl a vlastně spoustu fanoušků, co tam bylo, tak to taky neviděli, ten zákrok. Prostě se v tom dál nebudeme nějak pitvat. Ale internetem teď koluje jeden z možných důvodů, proč to Třinec zabalil. No prostě se báli, že jim vrátíme porážku z prvního vzájemného přáteláku. To je celé.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Zaostřeno na region.
11: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry? Jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty? A o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
12: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Sweet Caroline v odpolední show na Hit Radio City Brno. No a mně tady chybí sladká Peťa, protože já tady neustále mám tendenci mačkat i druhý mikrofon, jako při zapínání svého mikrofonu. Prostě zvyk je železná košile, chybíš tady, ahoj, kde jsi?
1: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě všechny naše posluchače. Já jsem v centru Brna, jsem u Vaňkovky, jsem na Burger Street Festivalu a je divný, že mám hlad, ale už to za chvilku vyřeším nějakým dobrým burgerem.
0: Super. Tak děkujeme teda, že jsi nám zkazila náladu. My tady chudáci musíme být o suchém chlebu. No nic, nebudem ti závidět, každopádně já jsem ti chtěl říct, že jsem to tady jako tak nějak zvládl.
1: No to jsi výborný, úžasný, ale tak jako nemáš to zase tak dobře zvládnout beze mě. Jako.
0: Ale, ne, chybíš samozřejmě moc, ale rozumíš, jako není ti to blbé jako sbírat absence na začátku školního roku?
1: Ale já jsem nikdy nebyla jako vzorná školačka, takže v tom nebudu ani pokračovat.
0: No uvidíme, kdo nebyl vzorný tentokrát. Strážníci městské policie mají pro nás další případ, konkrétně Kuba Ghanem má další podrobnosti a ty nastraš taky uši.
2: Dobré páteční odpoledne. Ohledového centra městské policie všimli dvojice, která přibližně hodinu před půlnocí neoprávněně vnikla do ekodvora v Bosonohách. Dispečer u kamer si byl prakticky jistý, že tam přišla krást. Dvě blízké hlídky krátce po sobě dorazily k areálu a uvnitř přistihly 41-letou ženu a 8 let staršího muže. Žena si do velké tašky naskládala domácí pekárnu, čističku šperků, vrtačku i s baterií a nabíječkou, svítilnu, horkovzdušnou pistoli a ruční vysavač. Záměr odnést odložené věci ale v daném okamžiku nebyl její největší problém. Strážníci totiž zjistili, že žena je podezřelá z opakovaných krádeží a aktuálně je v běhu trestní řízení. Celý případ proto předali policistům. Všechny sezbírané věci dvojice samozřejmě musela vrátit tam, odkud je vzala. Přeji hezký víkend a příjemný poslech Hit Radia City Brno.
0: Já jsem myslel, že Kuba bude v tom výčtu ještě pokračovat. To byl nekonečný dlouhý seznam, co všechno ona si do té tašky narvala.
1: Ale já jsem přestala poslouchat u pekárny, protože si myslím, že to chce už na vánoční cukroví. Kamoška mi říkala, že vytáhla pekárnu a našla tam vánoční cukroví z loňska, takže bacha na to.
0: Hele, u burgeru se to nemůže stát, že jo? Přijdeš na Burger Street Festival, objednáš, oni ti ho nachystají během chvilky a můžeš se do něho zakousnout, hned si na něm pochutnat. Ještě něco?
1: Takže přijďte, jsme tady do neděle.
0: A hned jak skončím, tak vyrážím. Už jdu.
1: Už dávám maso na grill.
0: Vynikající. Tak Peti, měj se hezky a v pondělí čau.
1: Čauko, ahoj.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: Pitbull, Kesha, vaše Hit Radio City Brno. Ať už chceme nebo nechceme, podzim se brzo přihlásí o slovo. Ale kdo je připraven, není překvapen. A teď mám na mysli takové ty klasické rýmičky, kašlíčky, špatné nálady kvůli podzimním plískanicím. Tak pozor, teď, když je ještě hezky, vyražte ven do přírody sbírat ne houby, ale zlaťáky. Konkrétně zlaťáky od lesů města Brna, které potom můžete proměnit třeba v palivové dříví, nebo v něco dobrého na jídlo, třeba biohovězí, med, pozor, ten se bude hodit na podzim do čaje, nebo poukázky třeba na vánoční stromeček či nějaké hezké ubytování. Zlaťáky jsou, nebo byly dneska schované na holedné a zítra budou zase jinde. My vám vždycky tady ve vysílání dáváme nápovědy, které najdete i na sociálních sítích Lesy města Brna, tak to sledujte a poslouchejte i Hit Radio City Brno, kde vám rádi dáme další indicie. Za chvilku vám ale dopřejeme opět muziku, třeba Daniela Poutra.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
3: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na Festival znojemských vín k Rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
2: Sobota 5. září. Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Skoro jak u táboráku jsem se teď cítil díky Amy McDonald, která si vzala do ruky kytaru a zadrnkala nám na Hit Radio City Brno. Taky jste si přáli někdy cestovat časem? No tak pomalu zapínejte pásy a skočte do našeho stroje času, kterým bude playlist Hit Radio City Brno po 18. hodině. Hudebně se vrátíme do 80., 90. a budou i songy z milénia. S odpolední show, která byla dneska tak trochu poloviční, tedy jenom se mnou s Davidem, je to pro dnešek všechno. Ale v pondělí se na vás těšíme zase v plné polní, v kompletním složení, tedy i s Peťou. Užijte si víkend a po něm zase zdarec.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit
2: Radio. Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
8: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
7: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš CZ.
7: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
9: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea. Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

tohle vám hrajeme 80. léta, 90. milénium. Je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea. Tak doufám, že si to tady spolu užijeme. Napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Eddy. Jedna z mých nejoblíbenějších písní. The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme. A taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Knihovna Maitreya.
3: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: I tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hitradio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál ty nejlepší hity 80., 90. až po milénium. Buďte s námi.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší 90-ková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Tak tohle je páteční nálada. Brandy, Monika, Ježíš Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio City Brno. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio stále s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta právě teď.

0: pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky, chodí nám jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku, pivo, pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravuju. A nebo Péťa, může být i kluk, netuším. Prostě si to užijte, nechte si chutnat. Taky nám tady píše Jarka, ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, poslouchám tě každý víkend a v pátek večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio City Brno. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl.
7: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Zaostřeno na region.
4: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.

Velice se pomalinko, ale jistě blíží. Proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně. Prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hit Rádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi, Lea, a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručená, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai a nebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio City Brno.

září, doufám, že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity, já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit, poběžím spinkat, nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená, špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra čau.

0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: this is Ava Max. All the hits.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.